0: Rádio Viva. Najlepší mix hudby.
1: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio

0: S touto myšlenkou sa dá žiť. A každá minca má dve strany. A žiadna z nich už nechce rany.
1: Rádio Viva.

0: Radio Viva.
1: Branci Kovač. Branci Kovač, jen tady to je. Tam možná soka je Branci Kovač. Hodí to ta DJs. Diskotéka z Výhalovic. Ko já poznám toho Branci Kovač. Originál, čau, to je. Lakovky, nohavice, bunda, košela. Ale jediná věc, co je důležité, že zpěvá a repuje, hoze,